Plenty of Time with Nothing to Do, čistý nový album na Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcie trnesí úsled samosté je jedno parče. Koje to je na nich hora? Kuitu, što bude tuk v Sofia. Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie trnesí úsled tuku 5 minuty.